Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je napravda.
2: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho jsi čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, Němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Vím, já mě dělali ten úst, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Alice?
3: Už je moc pozdě, Pavle.
2: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
3: Já mám zítra ráno stání.
2: Ne, ale když já mám stání dneska.
3: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel. No. A nevadilo by vám, kdyby stál v té díře? Když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
14: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
2: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher a jak už jste mohli slyšet taky...
1: Kája.
2: Ahoj Kájo.
1: Čau.
2: Dneska jsme tady dopoledne pro vás, rockeři, ve dvou, poprvý v historii takhle.
1: Hele, legendární duo se vrací.
2: Ano, vrací se a nenechte se zmást, opravdu jsme v éteru poprvý spolu takhle a budeme fungovat celý dopoledne až do jedný. Rockeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně, ať už jste v práci nebo doma, tak si užívejte sobotu. Co tady pro vás máme na začátek?
1: Hele, čekají nás Linkyni, Marko Hietala, ale už teď Alkehol, Petr Janda, Josef Vojtek a jich rokeři.
2: Užívejte ráno.

0: Nádherný hlas Jimmyho Jamesona, no to vám řeknu, ten musel být naživo teda úžasný. Kdo je ještě naživo úžasný tady na Rock Rádiu, tak v éteru vystoupí v neděli večer, budeme takhle předbíhat samozřejmě přes sobotu, přes neděli, v rámci rockovýho živáku právě Kysáci a jejich live Uncensored Stockholm album Animalize. V neděli 17. května se můžete právě těšit od 7 do 8 nepřerušovaně bez keců na živý Kysáky. Kájo, ty jsi takovej zásobníček novinek, že jo?
1: Jo, já bych tak řekla přesně zásobník. No.
0: Máme něco na Kysáky?
1: Hele, máme. Gene Simmons potvrdil, že Kysáci se vrací do studia a ještě taky řekli, že bude nějaká avatarová show.
0: Avatarová show, takže budou buď nabarvený na modro, a jo. Nebo budou jako hologramy nějak?
1: Jako já si myslím, že hologramy. A má to být samozřejmě v Las Vegas, že jo? Kde jinde.
0: Úžasný, na tom sfíru, že jo? Na tom obrovský koule.
1: A nemyslím si teda, že by to byla náhoda, teda si jako dvě věci spojený. A já si ještě pamatuju, kdy před 10 lety Kysáci řekli...
0: Pamatuješ před 10 lety, to znamená, to ti bylo 5 nebo kolik, Kájo, prosím tě?
1: Hele... Můžu to doříct, Martina?
0: Dobře, to řekni to.
1: Tak já si ještě pamatuju před 10 lety, kdy řekli jako bye bye stage, bude poslední koncert, že jo? Přitom jakoby osudný rok byl 2023. Aha. Tam jsem byla, by the way.
0: Tam jsi byla teda, a tam už ti bylo samozřejmě víc. My pokračujeme.
1: Víš co, Martina, řekni si, co bude dál.
0: Halloweeni, Good Charlotte, Van Halen nebo David Koller. Chci zas v tobě spát.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem a Skájo, máme 7.37 a tohle jsou Halloweeni a jejich Tokyo, konkrétně This is Tokyo z roku 2025, no a my máme ale ráno. A máme teda opravdu brzký ráno, 7.37, jak jsem říkal. Kájo, prosím tě, já už přestanu mluvit teďko já, protože teď to vypadá, že jsem hyperaktivní. Já, ten z nás dvou. Co je pro tebe dobrý ráno? Myslím tím, co musíš mít v sobě, aby si fungovala brzo.
1: Kofein.
0: Kofein.
1: A mylný představy o vstávání.
0: A mylný představy o vstávání znamená?
1: Já jsem dneska měla vstávat ve 4 a místo toho jsem vstávala ve 4.20.
0: 4.20, takže rokeři, vy co víte, vy víte, vy co nevíte, tak je to prostě o 20 minut později než ve 4, ano. Takže by si chtěla kafe, možná?
1: Martine, prosím.
0: Dobře, tak rokeři, vidíte, kam jsem to dopracoval, budu tady nosit kafe, každopádně do konce hodiny tady máme Trautenberky, Battle Beast a nebo?
1: Sex Pistols a God Save the Queen.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Tak to je velikej nářez Are You Gonna Be My Girl z roku 2003. Vy posloucháte Rock Radio s Martinem a...
1: Kyle,
0: yes! Ano, dneska jsme tady ve dvou až do jedný. Pro vás výjimečně takhle nová legendární dvojice, můžete nám vymyslet přezdívku.
1: Jo. My už teda máme, tak
0: no, tak vymyšleno. Řekni.
1: Tak Maja, ne?
0: Maja, dobře, Maja. Tak vidíte, jak dlouho to asi nad tím přemýšlela. Asi 2 minuty, dobře. Každopádně, za chvíli Rosnička Kája pro vás má počasí, že ano?
1: Mám pro vás počasí, dozvíte se, jak dneska bude. A taky pro vás mám vlastně takovou elektronickou tušku na hokej, protože včera se něco odehrálo a dneska se taky bude něco dít.
0: Ano, a ještě pro vás máme písně na přání, takže toho je opravdu hodně. Kájo, Májo, já jsem Martin.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
3: Posloucháte Rock Radio s Martinem a...
1: Kájou.
3: S Kájou, ano, přesně tak, jsme tady dvojice, takhle celý dopoledne pro vás. A teďko si dáme píseň na přání, kterou odbaví samozřejmě Kája.
1: Je
3: historicky poprvý.
1: Po druhý
3: už?
1: Jo, po druhý už.
3: Dobře, ale poprvý, když jsme tady spolu oba
1: jo,
3: dva.
1: Jo, přesně tak.
3: Každopádně Fozzy, Doga, Rolling Stones a hned potom pro vás má Kája něco z hokeje.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dohrává Breaking the Law od Judas Priest a už si někdo napsal písničku na přání, a to teda konkrétně Vašek. Ahoj, zdarec ve spolek, přeji vám, ať vám to dneska krásně šlape spolu a zahrajte si nějakou parádní písničku na přání. Čau, Vašek. Děkujeme moc za zprávu a samozřejmě zahrajeme. Akorát já bych teďka ráda navázala na to, co nás ještě čeká. Martine, jak jsi na tom s hokejem?
1: Jak jsem na tom s hokejem? Hele, nikdy jsem nedržel hokejku v ruce, ale miluju hokej. Koukám na to, samozřejmě máme krásný rok pro hokejový fanoušky, že jo, olympiáda, NHL playoffs.
0: No, nesouhlasím.
1: Nesouhlasíš? Proč nesouhlasíš?
0: Boston Bruins už nepokračuje dál.
1: Aha, Boston Bruins, no tak to tady vidíte, rokeři, samozřejmě typická faninka Davida Pastrňáka. Wow. Jinýho hokejistu neznáme, co?
0: Wow, Martine, víš co? Mý slzy neuvidíš.
1: Dobře, mý slzy neuvidíš od Škodu už za chvíli na Rock Rádiu.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Tak jo, jak jsem slíbila, tak jsem tady. Jsem tady totiž s mojí elektronickou imaginární tuškou. Na hokejovém mistrovství bylo zase pěkný maso. Češi smázli Dánsko 4-1 a jedou dál bez brzd. Švýcaři překvapili Ameriku, Kanada přestřelila Švédy a Němci dostali od Finů studenou severskou facku. No prostě večer plnej gólu, hitu a nervu. No a dneska nás čeká Slovensko proti Norsku, Kanada proti Itálii. No ale dneska hrajeme i my od 16:20 a to Slovensko a Česko. Tak držíme palce a pojďme si zaskákat, protože kdo neskáče, není Čech.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
2: Posloucháte Rock Radio s Martinem a
1: Kájou.
2: Ano, a Kája to řekla úplně nádherně o tom hokeji, taky jsem zvědavý, dneska odpoledne budu sledovat. Každopádně do konce hodiny rockeři Rasmus, POD, Afraid to Die, anebo Ozzy Osbourne, Mama.
1: I'm coming home, právě teď na Rock Rádiu.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
15: magickou rockovou operu Malý princ.
14: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
15: Ve středu 27. května od 18 hodin.
14: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

0: teďka nám právě dohrává totální nasazení a jejich Balkánská. A já bych se teda všem rockerům chtěla omluvit. Já jsem nebyla úplně v totálním nasazení, když jsem řekla, že teda hrajem od 16:20. Opravuju se a hrajem od 20:20.
1: Ale krásně se umíš omluvit a okomentovat to, takže určitě odpuštěno, rockeři. Můžete se samozřejmě v 16 dívat na hokej. To sice nehrajeme my, ale mistrovství je v plném proudu. Každopádně, rockeři, vy posloucháte Rock Radio, jak už jste teď určitě zjistili, s Martinem a s
0: Kájou.
1: No a my jsme po vás chtěli, abyste nám psali do Messengeru a typovali si, nebo lepře řečeno vymýšleli přezdívky pro nás dva, pro naši legendární dvojici. První byla...
0: Mako.
1: Což je skoro jako makro.
0: Obchodní řetězec.
1: A kdyby si ty byla Koralína, tak je to Martina Koralína. Takže to
0: dneska tak trošku vypadám, ale...
1: Určitě, rokeři, kdybyste viděli teď Kájou, tak je to úplná Koralína. A každopádně, co se nám ale nejvíc líbilo? Bylo od Radima, že jo? Tam jsme zabrouzdali do opravdu těch obchodních řetězců a ten nám vymyslel totiž přezdívku...
0: Kmart.
1: Takže kdo z vás byl v Americe?
0: Tak Walmart.
1: Walmart, Kmart, jakoby klasika prostě. Já si myslím, že to je za mě super. Takže Kája a Martin dneska až do jedný pro vás. Takhle výjimečně, každopádně vy pište dál do Messengeru doklady a můžete nám vymyslet další přezdívku i vzhledem k tomu, jak ty seš hodně energická a já se tady snažím samozřejmě s tebou. Já jdu... přežít 4 hodiny ještě, ale samozřejmě, kdyby nebylo rockerů, tak to možná zabalíme mnohem dřív. Každopádně, co nás čeká? Rosnička Kája už za chvíli, že jo?
0: Přesně.
1: A v příští hodině se můžete těšit na rockový referendum, o tom vám něco samozřejmě řekneme, vy veteráni tušíte. A o rokinu. Kája byla na rokinech minulý rok.
0: 4krát dokonce.
1: 4krát, takže má hodně příběhů, takže pomozte mi to vyslechnout taky.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Vaše oblíbená rosnička Kája je tady zase. Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i moje teda oblíbený bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Milí rockeři, za minutu nám odpálí 9. hodina a tady Kája a...
4: Martin.
1: Vaše oblíbený duo, teďka od teďka vlastně Kmart, že jo?
4: Kmart, hele Kájo, prostě řekni mi, ty máš oblíbený bouřky?
1: Já mám oblíbený bouřky.
4: Tak to
1: mě to strašně uspává, Martina.
4: Dobře, tak jelikož venku prší, tak doufám, že se nám to tady nestane. Co nás čeká teďka?
1: Čeká nás spoustu slušný muziky samozřejmě. Taky vás připravíme na rokiny a další věci a tak dále pro pána krále prostě. A teďka už se teda pustíme na tu muziku, protože nás čeká moje tady oblíbená Nirvana, AC/DC, Miroš Majda. By the way, Miroš Majda tady byl ve středu, takže se ho můžete pustit na YouTube, pokud vás zajímá, jak vlastně teďka bude jeho nový album a teďka už nás čeká jeho písnička Lavina. A teďka?
4: Ale... No, ještě si dáme Red Hot Chili Peppers Other Side.
0: Rock Radio.

0: dohrává moje oblíbená Nirvana All Apologies z roku 93 z jejich nejlepšího alba In Utero. 19.14 na Rock Radio, hlásí se vám Martin a...
1: Kája!
0: Ahoj Kájo.
1: To bylo agresivní,
0: ty jsi vždycky. Samozřejmě my se teďko pobavíme o rockinech. Co jsou rockiny? No samozřejmě festivaly, kterým sponzorem je právě naše Rock Radio. Je to po celé České republice. Zima samozřejmě byla dlouhá, ale dočkali jsme se a ty letní festiáky se opravdu blížejí. Letos se uvidíme s váma na festivalech právě rockin, kde budou i naši moderátoři v čele s Anabel. No a samozřejmě nebudou chybět český kapely jako Trautenberg, slovenský, dobře, Horký žeslíže, anebo Traktor. Měl jsem to připravený, ale nějak mi to nevyšlo, díky, že mě tady vysmíváš. Každopádně, ty jsi byla, já jsem byl jako moderátor na rockinu v Ostravě minulý rok.
1: Tam jsem nebyla.
0: Tam jsem nebyla, protože bych tě viděl, jak jsi hyperaktivní. Každopádně, ty jsi byla. Kde jsi byla?
1: Já jsem byla v Českých Budějovicích, což startuje i vlastně příští týden České Budějovice.
0: Jako divák samozřejmě, fanoušek.
1: Jo, v první řadě, vždycky v první řadě. Lidi se mě podle mě musí pamatovat.
0: Určitě.
1: Potom v Turnově, na Kačině a v Pardubicích.
0: No a řekneš nám nějakou storku zajímavou?
1: Já vám řeknu storku, to
0: nebo
1: se srdce
0: píš, rybno.
1: Srdce, no strašně, duševně, prostě duševní záležitost, v Turnově zrovna.
0: Pane bože.
1: Protože mělo vlastně celý den mělo pršet a nebyla žádná předpověď, že by mělo jako jít slunko nahoru, že jo.
0: Aha.
1: A my s kamarádkou jsme si řekli, kámo, nevezmeme si ty pláštěnky, prostě nejsme z cukru, to dáme, ne? A s deštníkem tě tam samozřejmě nepustí. Jo, by the way, jako dávám vám tady zprávu, že vás fakt s deštníkem nepustí. My jsme to zkoušeli, ale nepustí. A no jo, jenomže ono fakt celý den pršelo, jak podle předpovědi, že jo?
0: Aha.
1: Takže vlastně jakoby, my jsme zmokli a my jsme si mysleli, že druhý den jako dostaneme zápal jako plic. Ale největší na tom vibe vlastně byl, že ono pršelo a já jsem si tam s cigárkem stála na Forest Jump a jich zafukana. To byl strašný
0: takže
1: vibe.
0: Takže prostě, a to vám jenom takhle chci říct, a samozřejmě Kája to naznačuje, že ten rockin opravdu ten vibe prostě mají.
1: Stojí
0: je to,
1: za to,
0: je to úžasný a myslím si, že se tam právě scházejí jenom ty největší fanoušci roku. My pokračujeme, dáme si Emigrate 1, 2, 3, 4, Nickelback, How You Remind Me, anebo Panoptiko.
1: A jich Bátory.
0: Já už to radši přepnu.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kg za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Queen a David Bowie Under Pressure. Vyladíte do Krádio s Martinem a...
1: Kájo.
0: Kájo, ano, neboli Kmart, jak nám radím posluchač dal přezdívku, takže nabíhejte do Walmartu, protože můžete nakupovat desky v rámci rokovýho referenda.
1: Ty jsi mi to sebral, tu hlášku,
0: Martina. No dobře, tak já jsem teď se vymyslel.
1: Ne,
0: jsem
1: já ti to promíjem.
0: Dobře, děkuju moc. Já se vrátím k tomu vstupu, teda, jestli dovolíš.
1: Jo, vrace.
0: Každopádně rokový referendum vyhlasujete na rokovýradio.cz o desku, kterou chcete, aby vám vždycky v sobotu zahrála. Vždycky máte na výběr každý týden jiný tři desky. Kamil vybírá ty nejlepší. Máme tady tentokrát Faith No More z roku 89, The Real Thing, Rage Against the Machine z roku 92.

0: samozřejmě The Battle of Los Angeles, a nebo Los Angeles samozřejmě v Red Hot Chili Peppers z roku 95 One Hot Minute. Kájo, rockeři můžou teďko hlasovat, že jo, až do 6 po roku na přání zahraje jedna z těchto desek nepřerušovaně a bez keců. Kterou bys si ty vybrala?
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Red Hot Chili Peppers, to je jako s tím Pastrňákem, prostě neznám nic jiného, jenom Red Hoty, Davida Pastrňáka. Ne, dělám si srandu.
1: Wow.
0: A proč zrovna Red Hoty?
1: Jsou to sympatiáci z Kalifornie.
0: Ano, přesně.
1: Prosím, to, kolik tam mají procent?
0: Zatím teda mají 22 jenom. Rage Against the Machine mají 18 a Faith No More vyhrává s přehledem 60%, ale...
1: No tak to ne, jakoby, jestli tady budu já, tak jako 50% plus, jakoby chci vidět. Já budu přidávat ještě.
0: No, tak jste slyšeli Káju, když tak sama přidá svým jedním hlasem.
1: Ano.
0: Všichni máme jeden hlas. My pokračujeme, co nás čeká?
1: Hele, Offspring, Avatar, ale teď už Olympic, ech, pálím tvář.
0: No, rockeři, kdybyste viděli, jak se jí zapálili lejtka, když tady čte ty rokový kapely, no, tak prostě sem patří určitě.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.

0: Dnešnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Právě nám dohrávají Boston a jejich I Need Your Love. Ladíte Rock Radio a tady s vámi určitě ode dneška nejúplnější dvojka, Kimort, Kája a...
1: Martin.
0: Tak jo, Martine, tak řekni, co nás čeká.
2: Čeká nás počasí v podání tebe, Rosničky, nejlepší tady na Rock Radio a samozřejmě dáme si i... No, nebudu tě přechvalovat zas úplně, ale dáme si i píseň na přání, takže rockeři, pište určitě do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli z toho budeme vybírat a posílat samozřejmě píseň vaším směrem. No a to si myslím, že... Vrhneme se na ty bouřky.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Skonto nábytek. Pro doma.
9: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i ty bouřky, jak už jsem zmiňovala, prostě já jsem milovník bouřek. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti a trošku se nám projasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů, jak jsme se tady s Martinem shodli, tak je to very good weather, že jo?
2: Přesně tak.
11: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
12: Rock je slušná muzika.
13: Rock Radio, rockové víkend.
2: Ladíte Rock Radio s Martinem a...
0: Kájou,
2: samozřejmě vaše legendární duo Kmart je tady pro vás výjimečně takhle celý dopoledne o víkendu v sobotu 16. května. Máme 10. hodinu, no a jelikož teďko poděkuju Kájo, děkuju za krásný předpověď počasí, který není krásný, protože má teda pršet, ale ty to miluješ, takže...
0: Já to mám ráda, já si to vždycky pustím jako nějaký smutný písničky a připadám se k emo.
2: dobře, tak jo. Každopádně určitě to někdo má jako ty. Vy pište do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song. Jsme zvědaví, jaký dneska máte rokový apetit. Pište, no a už za chvíli zahrajeme jednu píseň podle vás. Co nás teďko čeká?
0: Teďka nás čeká Bastard, Place Vendrom, R.E.M., ale už teď Iron Maiden a jejich Wasted Tears.
12: Rock Radio.

0: To byly Bastard a jich jenom pocit. My jsme vám tady avizovali, ať nám píšete nějaký písničky na přání a napsal nám Láďa docela zajímavou zprávu. Kamarádovi Davčovi pačkalí bez mého dozoru. Teda musím uznat, že to je jiná disciplína a já bych teda potom koupila nějaký ibáč a nejlíp česnečku. A než vám tady pustím ta Eldorado od Valda Gang, tak já bych se tady chtěla zeptat Martina. Martina, jaký máš tak tyhle ty písničce?
1: Hele, mě to vždycky připomíná takový ty táborákový písně, co se zpívají v létě u ohně na táborech nebo tak. Jak to máš ty s tuhle písní?
0: Já na to mám takový matný vzpomínky.
1: Na Rokinu, když jsi měla pátý pivko v sobě.
0: To bylo vlastně, to bylo na Kačině a potom v Pardubicích, no a takový zajímavý, bylo vedro a chápeš prostě, tak ale mně se to strašně líbilo, to je prostě energetická písnička.
1: Je to super, Valda Gang samozřejmě a Miroš Majda to převzal samozřejmě po Šafránkovi a myslím si, že je velice dobrý v tom.
0: No i přesně, a jak tak na to koukám, počkej, já jsem si teďka všimla, ročník 2007.
1: Aha, dobře, tak to ani nevím. Kdo je tady ještě v tomhle studiu ročník 2007? Rockeři, my si dáme Motorhead, Taniu, Kisáky, anebo právě?
0: Valda Gang a jich Eldorado.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Polkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Ace of Spades od Motorhead z roku 80, 10.34 na Rokrádiu s Martinem a...
1: Kájo!
0: No, hele, zdravíme vás a samozřejmě Kája pro vás má teďko takový malinký příběh o tom, jak se jí vylily emoce, když se kouká na starý chlapy, jak hrajou na kytaru.
1: Ale my jsme se s Honzou Dandou vlastně shodli na tom, že moje věkovka je Mick Jagger.
0: No samozřejmě, ty seš taky jeho věkovka, takže teď bych už bych pokračoval na to, co jsi nám chtěla říct.
1: Zpátky k věci. Zrovna včera jsem na sockách viděla záběr na Zacha Wilda, což je kytarista, který je velmi spjatý s Ozem a hrál po jeho boku, jak zpívá a hraje píseň, kterou právě složil pro Ozzyho. Hrál je se svojí kapelou Black Label Society. Píseň se jmenuje Ozzy's Song a tahle duševní záležitost byla zahrána naživo měsíc po jeho vydání. Doporučuji si tuhle písničku pustit, pokud jste si ji ještě nepustili, tak si vezměte kapesničky, páč i takovému chlapákovi, jako je Zach Wild, tekly slzy.
0: A já bych to rád doplnil, že to je to, co chceme určitě i v rockovém žánru, v rockové muzice vidět, že i právě chlap jako Zach Wild se nebojí projevit svoje emoce zdravě a třeba se rozplakat, když mu na něčem záleží.
1: Je to tak, ale teďka zpátky k té muzice, ne?
0: Ano, určitě. Dáme si Scorpion Cedar, anebo...
1: Divokýho byla a jeho plakala a co budu já, jestli tady budu ještě další hodinu zmáčit.
0: Rokeři, nenechte se zmást, to budu já.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neuškodí.

0: Šetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera.

0: Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: To je prostě pořádný metal, když je v čele Dio, Ronnie James Dio a samozřejmě jeho píseň Rainbow in the Dark z roku 83. Vyladíte Rock Radio s Martinem a...
1: Kájou.
0: A samozřejmě, kdykoliv hraje Holy Diver, tak já si prostě řeknu, to je jedno z nejlepších metalových alb, rockových alb, který existuje. A připomíná mi to, že já jsem vlastně jako fakt vášnivej sběrač CDček alb do auta, protože často cestuju autem a vždycky si pustím právě nějakou desku. Desku, říkám, jsou samozřejmě spíš LPčka. Ty, Kájo, seš vášnivá sběratelka.
1: Přesně tak, sbírám vinily.
0: Vinily, a který jsou tvoje nejoblíbenější, který vlastníš?
1: Hele, vlastně mám Def Leppard Hysteria, potom mám od Kisáku a moje nejoblíbenější a teďka nejrozhranější jsou Guns N' Roses a jejich Appetite for Destruction.
0: No teda musím říct, to je věc z roku 87, tuším, myslím si, jedna z nejoblíbenějších. Ty jsi mi říkala, že jsou jiný, lepší ještě jejich desky.
1: Já teda víc teda Lunu.
0: A krásné slovo pro duše, krokeři.
1: Use Your Illusion jedničce a dvojce, ale za mě nejpodceňovanější album je Chinese Democracy.
0: Dobře, já už... samozřejmě my o Guns N' Roses si budeme povídat příští hodinu, že jo?
1: Je to pro... tak, mám pro vás nějaký zajímavosti ohledně tyto desky.
0: Ale teď už by ses měla jít převlíknout, protože budeš rosnička zase za chvíli a řekneš
1: taky
0: nám...
1: Taky rákosniček. Trošku.
0: Přesně tak, a řekneš nám, co a jak se bude na té obloze dít. Už za chvíli rokeři rozhodně od Rock Rádia neodcházejte a my už za chvíli jdeme na to.
2: Izomat stavebniny. Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: A já stále vyhlížím bouřku a ta nepřichází a tak čekám dál. Nicméně dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle, můžu potvrdit, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu déšť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti. Na trošku polojasno, trošku sluníčko vykoukne a nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Milí rockeři, právě nám zbývá jedna minutka do 11. dopoledne. Tady Kája a
3: Martin.
1: My vás tady vítáme s naší skupinou Kmart. My jsme si řekli, že bychom si mohli založit skupinu, ale to až později, protože teďka vás čeká, že se dozvíte, kdo z rockerů nemá tetování a taky něco málo o desce Appetite for Destruction od Guns N' Roses.
3: Přesně tak, dáme si vanastové věci, čaroděj, Rage Against the Machine, Killing in the Name, anebo Evanescence, My Immortal.
0: Radio.

0: Váš expert na Guns N' Roses Kája se hlásí z pražského studia, protože vám teďka něco povím o jejich debutové desce Appetite for Destruction z roku 87. Všichni známe, byla prohlašována za jednu z nejlepších debutových alb té doby. A já vám teďka řeknu nějakou zajímavost o písničce Rocket Queen, kterou můžete najít právě na tomto albu. Martin, nevíš, o co se jedná?
1: Nevím, netuším, ale jsem zvědavý.
0: Totiž Axel měl úplně briljantní nápad, že si něco, že si začne takový malý románek se Stevenou Adlerovou přítelkyní?
1: Geniální.
0: Geniální, že jo. A oni při tom aktu si vlastně jakoby natočili audio záznam, který potom Axel vložil do písničky a stalo se to absolutní legendou. Na tomto albu vlastně můžete najít i písničky jako You're Crazy, Sweet Child of Mine, Out to Get Me nebo Welcome to the Jungle. Ale Martina, můžeš nám říct, co nás teďka čeká od Rouzáku?
1: Od Rouzáku si dáme Sweet Child O' Mine z roku 87, jak už si říkala, Sweet Appetite for Destruction, no a hned potom si dáme třeba Nothing More, Uriah Heep. No a mám pro vás samozřejmě i další info o rockové muzice, včetně toho, že opravdu některý rockeři nejsou potetovaní.
0: Fakt jo.
1: Tyvo, opravdu.
0: Krás, fakt.
1: Dobře, jdeme dál.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
8: magickou rokovou operu Malý princ.
7: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
8: Ve středu 27. května od 18 hodin.
7: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Martin s...
1: Kájou,
0: ano, já jsem ti nezapnul mic, dobře, tak se nám to nevyvedlo. Teď se to, tak si to domyslete, Rokeři, každopádně tohle je Arakai, napak je Satanás z roku 98, úžasná věc, kterou jsem viděl i naživo. Každopádně, co rok s rokem šel, tak se i v rockové muzice v 80. letech normalizovaly tetování a samozřejmě nedokážete si představit, ani já ne, Beatlesáky s tetováním v 60. letech, to ještě
1: nedokážu.
0: Opravdu nebylo, že jo, samozřejmě. Ale v 80. letech jako hair metalový kapely, jako třeba Motley Crue, anebo právě Guns N' Roses, o kterých jsme mluvili, a tak normalizovali takový ty rukávy, prostě většina z nich opravdu byla pořádně potetovaná, ale samozřejmě ne každý rocker, ne každý metalista šel s davem a byl ovce v tomhle případě, že byl potetovaný, myslím.
1: My se k tomu dostaneme
0: samozřejmě. Jako třeba Zack Wilde, o kterém jsme mluvili, jako opravdu chlapák chlapáků, který vlastně nikdy žádný tetování neměl a přitom vypadá drsnější než ty lidi, co
1: to tetování. A ne prostě bombapecká raketa, Martina.
0: Ano, přesně tak. Dave Mustaine taky nikdy neměl tetování, proto ho taky možná vyhodili z Metalliky.
1: Počkej, nenapsal nahoru Bibli?
0: Napsal úplně všechno, podle něj. Každopádně Lars Ulrich, bubeník, samozřejmě Metalliky, taky nemá žádný tetování. Pak bych šel dál, jako Bruce Dickinson z Iron Maiden, který vystoupí na rokáči letos, tak ten taky nemá žádný tetování. No a kdybychom šli ještě dál, tak třeba Alice Cooper nebo Angus Young z AC/DC či Serge Tenken. No, já jsem na svoje první tetování čekal do 29 let, což mi je pořád teďko, takže opravdu jsem si počkal. Kájo, ty jsi tak dlouhou dobu nečekala, viď?
1: Já jsem svoje první tetování měla v 15.
0: V 15, takže ještě nezletila. Musela jsi mít povolení mamky?
1: Musela jsem mít.
0: Musela.

0: No dobře, já mám teda jako furt jedno, protože jsem toho za tady ten půl rok moc nestihl. Kolik jich máš ty těch tetování?
1: Hele, včera jsem zrovna byla na 11.
0: Na 11. No řekni to nahlas, neboj se.
1: Na 11.
0: Na 11. No a co to je za tetování? To
1: prosím tebe, já to mám kytaru. Lo.
0: Kytaru a většina tvojich tetování opravdu?
1: Jo, 98% mých tetování má rokový význam.
0: No vidíte, tak vidíte, že Kája se opravdu na rokový rádio hodí.
1: Jo, já jenom z toho, jenom k tomu Larsovi, já to budu muset asi v té Budapešti jakoby zkontrolovat, jo, jestli má nebo
0: určitě, tato, určitě, ale to si nech pro sebe to tady nemusíš říkat. Každopádně, co budeme hrát dál?
1: Bon Jovi, Kabat, Three Doors Down a teď už Spin Doctors a Two Princes.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí? Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Právě nám dohrává Never Say Goodbye od Bon Joviho a tohle se momentálně hymna dneska našeho studia.
1: Ano, je to tak, protože jdeme do poslední společné hodiny pro dnešek, jakože my dva s Kájou a samozřejmě i s váma, protože za nás to převezme potom Martin Fejfar, takže nás zajímá pořád, taky máte rokový apetit i k tomu oběru, že?
0: Jo, rozhodně, teďka je váš čas vzít telefon do ruky, vzít si své palce a začít psát, co si chcete nechat zahrát.
1: Přesně tak, do Messengeru Rock Rádia a máme to tady otevřený. My se přesuneme na poslední počasí pro dnešek v podání tady rosničky Kai. A pak odpálíme další hodinu plnou rockový muziky.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i moje milované bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti, až se trošku vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
0: Rock Radio. Rockové víkend.
2: Z Rock Radio ze studia v Praze vás zdraví Martin a...
1: Kája.
2: Zdravíme vás, samozřejmě rokeři, děkujeme, co jste nás poslouchali celý dopoledne. My jdeme teďko do finále, do poslední společné hodiny, než nás vystřídá Martin Fejfar. A samozřejmě vy od Rock Rádia určitě neodcházejte. Pište mi do Messengeru Rock Rádia, nám teda, ano.
1: Ne, to nebylo na tebe ofensivní.
2: Kája se na mě podívala, že teda jako nám jsme tady furt ve dvou, ano, pište nám do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený.
1: Já jim to potom odbavím.
2: Ano, určitě. Kája to odbaví a teďko nám řekne, co bude předtím ještě hrát.
1: Je tady Metallica a jejich Exit Light and Tonight. A potom 30 Seconds to Mars, Bryan Adams a jeho Summer of 69, ale teď už Daniel Landa, právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Milí posluchači, jak jsme před chvílí avizovali, tak jste si měli psát o písničku na přání a napsal nám Petr, který napsal: Zdravím rokové rádio, moc bych prosil o zahrání skladby od Alkoholu, Drahá dopiju a jdu, pro moji milovanou ženu Janičku, díky moc. A já díky taky, protože Alkohol mám ráda a ještě mě to tak jako dojela, tato zpráva.
1: Počkej, tohle je kapela Alkohol, ne Alkohol. Tady nemáš říkat, že máš Alkohol.
0: Oboje, jo, aha, oboje.
1: Tak to jo.
0: Já si nevybírám, co bude, tak to bude.
1: Dobře, tak jo, zahrajem si Hardcore Superstar Horky Jeslíže, ale samozřejmě slibovaný alkohol dopiju a jdu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
9: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
8: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
9: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
8: zážitků
9: a zábavy.
8: Táta sviští po okruhu,
9: děti si užívají spolujízdu
8: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
10: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
9: Adrenalinovou jízdu najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Já bych rozhodně udělal cokoliv pro lásku k rock rádiu. Lépe řečeno k rockový muzice. Já a Kája, Martin a...
1: Kája.
0: Ano, tohle je náš poslední vstup pro dnešek společný. Doufám, že ne na pořád.
1: Naposledy,
0: že se někdy ještě sejdem. Protože...
1: Já bych teda jakoby chtěla poděkovat moc všem lidem, kteří napsali na Messenger Rock Rádia, co se týče naší dvojky, protože určitě. To bylo strašně hezký, co psali.
0: Ale že... někdy dokážou být opravdu posluchači milí, je to hezký, ale naproti nám už stojí...
1: Náš Martin Fejfar.
0: Ahoj Martine.
2: Čau. Ahoj Kájo a Martine. Vy jste tady mimo vysílání říkali, že máte takovou úžasnou přezdívku. Já jsem si mezi tím vzpomněl, že možná Kejmaru to byl nějaký rapper, ne? Nebo něco takovýho.
0: Ale to nevadí, hele.
3: Marko jako Hector, ne, hele.
2: Ne, opravdu byl nějaký cizí, nebo je možná furt nějaký cizí rapper. Kejmarou se jmenuje.
1: My jsme spíš jako vydáváme k tomu Walmartu v Americe.
0: Kejmart, prostě. Jo, je to tak.
2: Ale
0: Martine, ty si to Quickie Mart, ne, to jsem... Ano.
2: Milovníci Simpsonu pochopili.
0: Ano, přesně tak.
1: Hele, já mám na tebe takovou ještě jednu otázečku, než no, to přidáme. Se. Nebyl jsi náhodou teďka někde na nějakém koncertě?
2: Zrovna včera jsem byl, člověče.
1: Fakt, jo, na čem? No,
2: byl jsem na... Pardon za ten název, oni se tak opravdu jmenují na kapele Kokotviny.
0: Ano, hele, to můžeš klidu říct, je to prostě kapela.
2: Je to moje občanská povinnost, protože můj nadřízený z televize tam hraje na basu, jo? Takže já bych byl jinak jako v televizi zmučený, kdybych nešel.
1: Jak to bylo?
2: Hele, bylo to výborný, byli úžasný, jako vždycky. Jako vždycky, akorát teda v tom klubu bylo pivo nevalné kvality, bych řekl, tak to trošku těší.
0: Vypadá to, že teďko už nad ním teda nepřemýšlej dneska.
2: Ne.
1: Ale já jsem nad tím začala přemýšlet.
2: Jo, ale já jsem si vzal pozbuzující nápoj. Takže to vysílání bude mít grády dneska.
0: Ideálně. Já, Martin a Kája se samozřejmě s váma loučíme. Martine, ty si to tady odpoledne užij, rockeři. My se slyšíme zítra dopoledne. A Kája přijde kdy?
1: Příští týden, v sobotu.
0: Příští týden úplně sama, poprvý v sobotu, celou vysílací dobu.
1: Je to tak.
0: Tak na ní určitě buďte hodný.
1: Mějte se. Izomat
4: stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny. Gap. Individual style for every generation. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.

0: Kondomová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máme 13 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Teploty očekávejte v rozmezí 8 až 13 stupňů Celsiusových na severozápadě, 12 až 16 tisíce metrech nad mořem, kolem desítky. Oblaha takta vlastně si je a bude oblačná až zatažená s deštěm nebo přeháňkama na severu, na Moravě, pardon, a v Beskydech hrozí vydatnější dešťové přeháňky a srážky. Postupně v průběhu dne dojde k ubývání oblačnosti, především k večeru od západu až na polojasno, který máme třeba teďko aktuálně na severozápadě republiky našeho území.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej víkend.
1: No, krásný odpoledne, už zcela sám po dvojici, která odešla, to znamená Martina Kája, tak tady je další Martin, a to Martin Fejfar, který si tady s váma dneska v sobotu odpoledne užije do sytosti až do 19. hodiny. Máme dneska před sebou opravdu natlučený, nabitý program, na který se můžete těšit a užijeme si ho tady spolu, hlavně samozřejmě porci slušný rockový muziky, a právě teď je to i výzva pro vás, protože vám zase můžu zahrát nějaký ten song podle vás. Napište mi na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste takhle po 13. hodině v sobotu s datem 16. května roku 2026 chtěli slyšet. Třeba můžete popřát k svátku nějakému Přemyslovi a pustit si song od Záviše pan Přemysl. Ten my tady teda nemáme, ale nicméně vy si ho můžete třeba někde na YouTube pustit. Každopádně, jak jsem říkal, můžete mi napsat, co byste chtěli slyšet v této hodině, a takhle to budeme dělat ob hodinu celý odpoledne až do 18, kdy nás pak čeká rok na přání. To znamená celá hodina songu jenom a jenom podle vás. No a taky v této hodině koukneme na náš web www.rokovýradio.cz. V záložce Rokový referent totiž hlasujete a my se podíváme na to, jak to tam aktuálně vypadá, který album bychom si dneska o 19. spolu mohli pustit. Ať to nepratahuji dlouho, tady nekecám, tak vám teďko pustím Chrise Cornella, George Harrisona a taky Green Day.

0: 13.19, ladíte Rock Radio, tohle jsou Dimitri, my ještě nechceme jít, tady u nás na Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, pakliže jsem na začátku mýho vysílání tady mluvil o tom, že Záviš se, co by kníže pornofolku, má takový krásný song o panu Přemyslovi, který dneska má svátek, tak Přemkové i Podlahové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, tak mi tady zase napsala do naší obhodinový víkendový rubriky osoba, žena jménem, o který taky Záviš zpívá. Napsala mi Anděla, jestli bych mohl zahrát od Divokýho byla Rozárku pro její vnučku Rozárku, protože se jí tady ta pecka strašně moc líbí. A já říkám zajisté, proč ne, dáme si tedy za chvíli na vaše přání, tedy na přání Anděly pro vnučku Rozárku, Rozárku od Divokýho byla. K tomu taky přihodím Inkobus a dáme taky Elise Kupra.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Mamí, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
4: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
5: Ano.
2: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
8: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

No a i my tady na Rock Rádiu chceme váš hlas slyšet. To byl Strejda Prot, bude nás slyšet. My chceme slyšet to, co chcete slyšet vy, protože na našem webu www.rockoviradio.cz v záložce Rokový referendum můžete hlasovat celý týden vždycky o jedno ze tří alb, který si pak tady v sobotu večer od 19 hodin pustíme pěkně celý od začátku až do konce. To bude znamenat, že až tady zapnu zase jiný mašiny a vydám se směr nějaká ta občerstovna, tak vám pustím nějaký to album. No a jak to aktuálně teďko vypadá s počtem hlasů? Tak aktuálně na třetím místě pro mě velký, trošku možná zklamání v těch alternativních albech jsou Rage Against the Machine a jejich album z roku 1992, tak ty mají 19%. Na druhém místě pouhých 23% další zklamání, moje srdcovka One Hot Minute od Red Hot Chili Peppers rok 95 a ty mají pouze tedy 23%. No a ve vedení s 58% máme album The Real Thing od Faith No More rok 1989, aktuálně vede s 58%. Procentama. Pokud byste to teda chtěli zvrátit, tak na www.rokovýradio.cz záložka Rokový referendum stále.

0: stále máte možnost zhruba za nějaký 4 hodiny, to před nějakou tou 18. společně ukončíme a rozsekneme, který album si to tady teda pustíme. My si za chvíli taky pustíme k tomu hlasování, tedy Miloše Doležala a jeho Soudím, taky dáme Baby Metal, no a Queeny.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Je 13.58.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Obloha na většině území České republiky je oblačná až zatažená s deštěm nebo přehánkama. Od západu postupně v průběhu dne, především večer, dojde k obývání oblačnosti a taky srážek. Na severozápadě může být aktuálně i polojasno. Teploty aktuálně máme v rozmezí 8 až 13 stupňů celsiusových, 1000 metrech nad mořem kolem desítky, a na severozápadě, kde je tedy polojasno nebo může být polojasno, 12 až 16.
6: Rock Radio. Rockovej víkend.
5: Krásný odpoledne vám chvíli před 14. hodinou. Od mikrofonu Rock Radio přeje Martin Fejfar, který tady s váma tráví tady dnešní 16. květnový odpoledne a hlavně sobotní. Svátek mají všichni Přemkové, takže všem ještě jednou všechno nejlepší. A hlavně v této hodině se podíváme na to, kdo má dneska narozeniny. A já můžu prozradit, že má narozeniny sám jeden král, a to dokonce kulatý. O koho jde? No tak to se právě v této hodině dozvíte. A taky se koukneme za Paulem McCartneym, který něco vzkázal fanouškům, a dozvíte se, pokud byste se snad s ním chtěli vyfotit, proč to nejde. Ode mě se dozvíte určitě, co vám zahraju, ne, proč to nejde, ale mám tady nachystaný, třeba dáme si Kontrast, taky dáme Europe právě teď, tak jdem na to.

0: Die Happy na Rock Rádiu, Big Boy, no 14.14, tak já jsem taky takový možná velký Big Boy břichem hlavně především, ale každopádně chci všem vám, který máte dneska narozeniny, popřát všechno nejlepší takhle na dálku a potřebovat spravit se jí přes reprák. A pokud teda dneska máte narozeniny, tak máte narozeniny stejně jako frontman a jediný stálý člen Karmínovýho krále, tedy kapely King Crimson. Ano, je tomu tak, Robert Fripp dneska slaví 80. Taky stejný 80. má Petr Směja, který ho můžete znát jako zakladatele, kytaristu a taky prvního zpěváka kapely Syncope 61, to zdravíme do Brna, do Šalingradu. Taky Dero Sweet 79. by dneska oslavil, toho můžete pamatovat jako bubeníka kapely Nazaret, opustil nás v roce 99. Pak tady máme Boyda Taisleyho, který má dneska 62. narozeniny, toho můžete zase pamatovat jako houslistu kapely David Matthews Band. 61. narozeniny, no tak dneska má Chris Novosedič, nebo Novosedič, jak chcete, Kvasák Nirvány, tenhle ten úžasný švihák, která má dneska 61. narozeniny. No a naši přehlídku zakončujeme ve Finsku, protože 51. narozeniny má dneska Tony Kako, který ho můžete znát jako zpěváka frontmana Sonáty Arktiky. Tak, ode mě se rozvíte ještě a budete znát i další porci slušný rockový muziky tady na Rock Rádiu. Mám tady nachystaný třeba Amarante, taky dáme Iné kafe, jejich kolegenovou Nitku, no a Rammstein a jejich Tu Hast.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
4: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane dno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který se vyberou a objednají si zoopark užijí.
3: Jaké programy máte pro školní skupiny?
4: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
3: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
4: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Na rokrádu jsme se proletěli z Halloween a máno a teď se proletíme za Paulem McCartneym. Ten totiž prozradil v podcastu The Rest in Entertainment, že proč se nerad fotí a dělá si selfie s fanouškama. Fanoušci se mě, cituji tedy Paula McCartneyho, fanoušci se mě často ptají, proč se s nima nechci fotit a nerad se s nima fotím. A já začnu sálo dlouhou odpovědí a začnu jim vyprávět o tom, že na pláži v Saint-Tropez je chlapík, který má na sobě opičku a s ním se lidi fotí. No a já chci být vždycky sám sebou a ne se cítit i jako nějaká opička. No tak tohle je zdůvodnění, proč si právě Paul McCartney dělá s lidma fotky a selfie s fanouškama, takže pokud byste se s ním chtěli vyfotit, tak nemáte šanci. Mimochodem já zase znám jednoho, který prohlásil v jedné televizní soutěži, že nechce nikdy v životě chodit prodávat opičky na gumě. Tady v Praze ve Vršovicích točí pivo. Petře, už mě si žádný nenatočí, že jsem to tady do rádia proflák. Každopádně profláknu další porci slušný rokový muziky, kterou si dáme si Akcepty, dáme si Skelet, Olympiky a taky Toma Pettyho.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera.

0: 14 hodin 58 minut, ladíte Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, tohle byly Vízra tady u nás na Rock Radio. Za chvíli ode mě, tedy na úvod hodiny 15. dáme počasí taky Ozzyho Osborna, toho můžu slíbit. A taky se chci zeptat, co byste si chtěli nechat zahrát vy, protože každý víkend státní svátek tady na Rock Radio ob hodinu hrajem podle vás a mám tady zase to jedno volné místo v našem hudebním playlistu, který můžu zaplnit nějakým tím vaším hudebním přáním, songem podle vás. Tak mi napište na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet a uvidíme něco, vybereme a pustíme si to.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Je 15 hodin.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme se podívat na počasí. V noci a po ránu očekávejte teploty na většině území České republiky, kterých budou dosahovat 5 až 0 stupňů Celsiusových. Na západě Čech až minus 2 v tisíce metrech nad mořem kolem dvojky. Pozor na četný přízemní mrazíky, který nás hrozejí. A v noci ještě na východě území Moravě a ve Slezsku především teploty od 9 do 5. Zítra přes den 13 až 18 právě na Moravě a na ve Slezsku, tedy na východě území kolem desítky v tisíce metrech nad mořem kolem osmičky, jinak obloha, no tak ta bude skoro jasná až polojasná, místy oblačná, především na západě a severozápadě hrozí přehánky a na východě území a Moravě a Slezsku déšť taky vytrvalý.
5: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
7: Rock je slušná muzika.
0: Minutu po 15. hodině je s váma Martin Fejfar, přeju krásný dobrý rokový odpoledne, sobotní s datem 16. květen rok 2026 a jsem rád, že ladíte Rock Radio. V této hodině vám zahraju nějaký song na vaše přání, jako jsem před chvílí avizoval a předeslal. Mám tady zase jedno volné místo v našem hudebním playlistu, který je třeba a potřeba zaplnit nějakým tím vaším přáním. Jak se to sem ke mně do studia dostane? No, že vezmete něco, co umí psát zprávy, má připojení k internetu, najdete si tam Facebook Rock Radio a napíšete mi právě do zpráv Facebooku, na Facebooku Rock Radio. Tak díky tomu vám potom můžu něco zahrát a něco vybereme, uvidíme. Každopádně vás taky pozvu, možná tam taky, na jeden zajímavý koncert a nebudete ale muset nikam vlastně chodit. Tak to je vlastně ta výhoda toho koncertu, na který já vás týhletý hodině pozvu. Každopádně vás pozvu i k poslechu další porce slušný rockový muziky, protože v prvním bloku týhletý hodině jsou nachystaný Pain, Offspring a taky slíbený Ozzy Osbourne.
7: Radio.

0: 15.18, ladíte Rock Radio Lucie, nejlepší, kterou znám, no a ono všechno se vším souvisí, neboť na začátku týhletý hodiny jsem nabízel nějakou možnost nechat si zahrát song na přání a zhostila se toho Vilma, která mi napsala, že jejich dcera Vicky má dneska krásný 18. narozeniny a tudíž by s taťkou a taky bráchou Robinem chtěli prostřednictvím našeho Rock Radia popřát a zahrát song od Kissin Dynamite DNA. Tak ten si za chvíli dáme i od nás Vicky všechno nejlepší za celý Rock Radio k tvým krásným 18. narozeninám, protože vstupuješ do věka dospělého, tak ti chci popřát, ať se ti v životě hlavně hodně daří a plno mnoho úspěchů. Tak ještě tady teda si to dovolím přihodit, protože mi napsal Martin, že bych chtěl nějaký pořádný nátěr pro všechny, kdo musí takhle v sobotu pracovat, tak si myslím, že právě Kissin Dynamite, aby jim to rychleji utíkalo, se o to postarají měrou vrchovatou. Taky k tomu ještě přidám tedy Limp Bizkit, od kterých si dáme Take Around, no a taky dáme Mr. Big.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Rybičky 48 a Vašek Bláha, divoký Ir a všechny cesty nevedou do Irska, ale ke kapele Kiss. Kisáci totiž v týdnu proflákli, že nahráli novej song, takže tak úplně nekončí. A dokonce na některých serverech se začalo proflakovat, že Gene Simmons se nechal slyšet, že má tolik nových materiálů, že by snad Kiss mohli ještě vydat nový album. Každopádně v roce 1984 jeli Animazel Tour a zastavili se taky ve Stockholmu. A tam to zaznamenali na dvojdisk, který vyšel tenkrát v roce 1984, v roce 2019 v remasterovaný edici. No a nenechalo to chladného ani našeho hudebního guru Lamače dívčích srdcí Alva Salonu Kamila Drába, který už zítra od 19 hodin v rámci rokového živáku tady na Rock Rádiu vytáhne právě Kisáky a tenhle ten živák, o kterým jsem mluvil z roku 1984. Tak je rozhodně na co se těšit, já si to určitě naladím od začátku do konce, vy taky si to nalaďte a naladíme se společně za chvíli, no těma Kisákama, možná s ním taky Honzu Křížka a dáme Sabatony, když už budeme v tom Švédsku, že jo, se Stockholmu, no a Polis.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Májová láska si zaslouží

0: e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. V noci a po ránu očekávejte teploty na většině území České republiky od 5 do 0. Na západě Čech až minus 2. Pozor na četný přízemní mrazíky v 1000 metrech nad mořem, bude kolem 2. A na Moravě, tak tam můžou být v noci a po ránu teploty kolem 9 až 5 stupňů Celsiusových. Přes den potom 13 až 18 na Moravě a ve Slezsku kolem 1000 metrech nad mořem kolem 8. Obloha tak ta bude většinou polojasná až skoro jasná, právě zase na Moravě a ve Slezsku východní území hrozí i oblačno a na západě rovněž, kde hrozí místy přehánky a nad Moravě a ve Slezsku trvalejší déšť.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný sobotní odpoledne vám přeje od mikrofonu Rock Radio tady z pražského studia Martin Fejfar, který tady s váma je a ještě do 19. hodiny bude. To znamená, že od té 13. jsem právě teď v půlce svojí směny. V této hodině koukneme do Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji, tak si dáme nějaký zpravodajství a čerstvý info. No a taky pohlídeme do rokový historie a zase bude jeden citát. Dneska to vezmeme trošku zkráceně, ale o to zajímavějíc, tak se máte rozhodně na co těšit. Dáme si do té doby taky Aleš Brichtu s Barákem na odstřel, Five Finger Death Punch a teď Patti Smith.
0: Rock Radio.

0: 16.18, sladíte Rock Radio, tohle jsou Foreigner, Say You Will, já si je s dovolením musím trošku pokrátit, aby jsme se vešli. Každopádně, přátelé, jdeme do rokový historie. V loni na svý sociální síti Truth Solution Donald Trump nazval Bruce Springsteena netalentovaným, dotěrným a dotěrným blbcem. A prý byl nikdy nebyl talentovaný Bruce Springsteen, protože Donald Trump reagoval na jeho slova právě na britském turné, v rámci evropského turné. Bruce Springsteen oznámil publiku několik výroků na adresu právě Donalda Trumpa, především pak na koncertu v Manchesteru Donalda Trumpa nazval jako nezpůsobilýho prezidenta vedoucího skorumpovanou vládu. No a poslední událost 1998, 16. květen, tak to se zase dovolím tady citovat jeden citát. Není otázkou, jakou planetu zanecháme pro naše děti, otázkou je, jakou planetu nechají naše děti pro Keitha Richardse. Ano, ve svém domě v Connecticutu se totiž poranil Keith Richards. Poranil se žebra při tom, když se natahoval pro knihu, která obsahovala sprostý obrazy. Tak si to představte, že to vedlo taky k tomu, že kapela Rolling Stones potom díky Keithovi neuvážlivosti musela odložit hned několik koncertů turné Bridges to Babylon. Tak, my neodložíme další porci slušný rockový muziky, která je nachystaná, dáme Kerny, Metallicu a taky Tarius Within Temptation.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Metal Fest Open Air.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
1: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
1: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Jdeme se podívat na mistrovství světa v hokeji. Včera naši stoupili úspěšně do světového šampionátu vítězstvím 4-1 na Dánskem. Dneska o 20:20 se ve skupině B ve Friburgu utkáme se Slovinskem. V této skupině taky stoupili do turnaje dnes popolední naši bratři ze Slovenska, který se trochu možná překvapivě nadřeli na vítězství nad Norskem 2-1.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: No a my si dáme na Rock Rádiu Arakainy D-Lane a tak jde do Chili Peppers.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Něným. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: 16.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 17.01.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdem se podívat na zítřejší počasí. Teploty v noci očekávejte na většině území České republiky od 5 do 0 stupňů celsiusových v 1000 metrech nad mořem kolem dvojky. Na západě Čech minus 2, na Moravě a ve Slezsku od 9 do 5. Jinak pozor, hlásí tady Český hydrometeorologický ústav varování před docela četnýma přízemníma mrazíkama. Zítra teploty přes den 13 až 18, na Moravě ve Slezsku kolem desítky, 1000 metrech nad mořem kolem osmičky. Jinak tak obloha ta bude vesměs polojasná až skoro jasná. Někde taky může být oblačno a především na Moravě a východu území České republiky, tudíž i ve Slezsku četnější déšť a vytrvalejší a na západě třeba přehánky občas místy.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný odpoledne vám od mikrofonu Rock Radio. Krátce po 17. hodině přeje Martin Fejfar až do 19. s váma a to je důležitý, protože v této hodině toho máme před sebou hodně. Za prvý, my můžete napsat na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet v rámci songu na vaše přání, ob hodinu o víkendech a ve státní svátky hrajeme podle vás. A my si taky dáme laskominu, protože v 18 hodin odstartujeme pořad jménem Rock na přání, tam budu hrát celou hodinu podle vás. Takže mi pište na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. No a pak taky v druhé řadě to, že se připravíme na ten rok na přání už jsem avizoval, taky ukončíme hlasování do rokovýho referenda. Takže ještě můžete zahlasovat a koukněte na www.rokovýradio.cz záložce rokový referendum a můžete si vybrat jedno ze tří alb. Uvidíme, rozsekneme to v této hodině, který že si pustíme. Každopádně do té doby pustím třeba tady Elena s Landem, taky dáme Guns N' Roses a na začátek toho všeho Linkin Park.
0: Rock Radio.

0: 17.19, sladíte Rock Radio, Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne, tohle byly Harley, zatím je to dobrý a my to dotáhneme, že je to dobrý i k dalšímu songu na vaše přání. Na Facebooku Rock Radio mi přilítla strašně jasná, stručná zpráva. David napsal, že by chtěl o Tří sester slyšet Kovárnu, tak si ji za chvíli dáme, jinak příští hodinu budeme celou hrát podle vás, tak se na to nachystejte, protože úderem 18. tady na Rock Radio samozřejmě odstartuje Rock na přání, tenhle ten váš oblíbený pořad, já už se na to těším. Každopádně k tomu, kdybyste si třeba zrovna tak nějak nechtěli poslechnout Kovárnu, tak si dáme ještě Traktory a taky Green Day a jejich Basket Case.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
8: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
7: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
8: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
7: zážitků
8: a zábavy.
7: Táta sviští po okruhu,
8: děti si užívají spolu jízdu
7: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
9: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
8: Adrenalinovou jízdu najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Brian Adams, Run to You, 17.38 je přesný velitelský čas tady na Rock Rádiu a tím pádem já vydávám pokyn k tomu, abyste mi začali psát na Facebook Rock Rádia do zpráv, co chcete slyšet příští hodině v pořadu jménem Rock na přání. Já to tam začnu sázet a míchat, budu tady dneska vaším vrchním sazečem vašich přání v sobotním Rocku na přání. No a taky 3-2-1 právě teď mávám a ukončuju hlasování do rokovýho referenda na našem webu www.rokovýradio.cz. No, nebudeme kolem toho chodit jako kolem horký kaše, prostě s 58% vyhráli Faith No More a jejich album z roku 1989, The Real Thing. Já než vám ho pustím po roku na přání před 19. hodinou, tak vám samozřejmě taky ještě něco o něm řeknu, takže půjdete s nějakou tou informací do poslechu právě alba Pěkně bez řečí. Pěkně bez řečí vám taky pustím další porci slušný rokový muziky tady na Rock Rádiu. Nachystaný je Arch Overkill, Volbeat a něco volá se nám taky prozradí, no kdo jiný než Krocibesk.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs, vraťte se zpátky na vrchol. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: počasí.
1: Dáme si slušný počasí na zítra. V noci očekávejte teploty na většině území České republiky od 5 do 0 stupňů Celsiusových, na východě, Moravě a ve Slezsku kolem 9 až 5. Na západě Čech minus 2 dokonce až a v 1000 metrech nad mořem kolem 2. Pozor na četné přízemní mrazíky. Zítra odpoledne, tedy přes den, teploty 13 až 18 na většině území České republiky, na východě, na Moravě, ve Slezsku kolem 10, v 1000 metrech nad mořem kolem 8. Obloha, tak ta zítra přes den bude polojasná až skoro jasná, místy taky oblačno, ojedinělé přehánky místy na západě, no a na východě území České republiky, na Moravě a ve Slezsku déšť i trvalejší.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Rock na vzání.
1: Je tomu tak, 18. hodina na krku a udeřila zádám, za náma, je tady za zádama a přímo před náma je rok na přání, ten startuje. Dnešní sobotní si vychutnáme spolu tady s mojí maličkostí Martinem Fejfarem, který vám přeje krásný podvečer. Můžete mi psát na Facebook Rock Radio rozpráv, co chcete slyšet, a poprosím vás, pište i interpreta, protože spousta třeba věcí má i víc kapel nebo interpretů, které já tady musím věštit třeba z okna, cože máte na mysli. Za chvilku si uvedeme jeden konkrétní příklad. Nicméně, co si dáme, tak to záleží na vás a taky pak na telefonu 725 844 424, ale telefon budu zvedat až za velim. Tak teď za velim k tomu, že si dáme Living on a Prayer od Bon Jovi a tohle to má na svědomí Ilča, která si mi o to poprosila a požádala. Tak jdem na to.
0: Rock Radio.

Kultus na Rock Rádiu, ladíte Rok na přání a jejich dlažební kostka, ať máte nohy nebo nemáte, máte parohy nebo nemáte, můžete si objednat nějaký song na vaše přání. Na Facebooku Rock Rádia jsme Rock Rádio, to zdůrazňuju, protože už mi tady přistály nějaký úplně nesmyslný, mimo cestný přání, tak nevím, jestli některý se zase zapomněli mozek. To je jedno, každopádně, přátelé, tohle to si objednala Monča a Rumča z Holešovic, jedou domů ze Stříbrdský motokrosový trati a jejich dcera Sabinka strašně miluje tady ten song, který dohrál. Tak jsme to splnili. Další přání, já si teď dovolím popůjčit právě demonstrativní příklad tady kačapku. Napsala mi, že by pro syna Čora a manžela Františka chtěla zahrát Final Countdown. No ale od koho, že jo? Protože si to vypůjčili velští pankáči Toidos, tak jedna finská kapela v překladu, já ten název úplně asi nevyslovím, ale v překladu to jsou důchodci. No tak pak přemýšlejte, že jo? No ale samozřejmě, že to chtěla od Europe, tak jsme to tady nakonec dali dohromady, ale prosím teda pište i ty interprety. Tak jdem na to, takže tedy pro kačapku Final Countdown od Europe.

0: Powerwolf na Rock Radio v roku na přání, o svoje songy si můžete psát na Facebook Rock Radio do zpráv, tak jako to udělal Lukáš, který pro osazenstvo jeho hospody v Olomouci chtěl nechat, na okraji Olomouce, abych to upřesnil, chtěl nechat zahrát právě Powerwolf. Prej, aby se to tam trošku rozhejbalo, že prej dneska je to nějaký mrtvý. Mrtvý to není tady na čísle 725844424, jestli chcete pokecat a něco si vybrat přímo do vysílání, tak číslo uvolňuju právě teď ještě jednou 725844424, beru telefon.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 lásky plných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
15: Na telefonu v roku na přání by měl být Míša. Míša, slyšíme se?
16: Jo, slyšíme.
15: Výborně, tak my jsme vybrali Dogu od Soumraku do Úsvitu, řekni mi, pro koho to bude?
16: Je to pro známý zbrání a pro rodinu a pro blízkých.
15: Super, ještě mi prosím tě řekni, byl jsi na turné Dogy teďko s Morčatama?
16: Nebyl jsem, ale je poslouchám. Přes YouTube.
15: Super, super. To dobře děláš, taky dobře děláš, že voláš a posloucháš naše rádio. A zeptám se ještě, odkaď seš a co děláš takhle v sobotu večer?
16: Právě jsem u táta, posloucháme právě je vás teď.
15: Super, dobře, tak já tě nebudu trápit, pouštím, budu se třeba zase někdy příště těšit tady na Rock Rádiu. Ahoj, jo?
16: Ahoj.
15: Měj se.

Nirvana v sobotním roku na přání na Rock Rádiu. Martin Fejfar, přeje krásný podvečer. Obsluhuji tady vaše přání, o který si píšete na Facebooku Rock Rádia. Konkrétně o Nirvanu Come As You Are napsal Carlos. Když má Chris Novoselic dneska ty narozeniny, proč si je nedat? No tak samozřejmě, jasně. Další přání je tady od Tomáše, aby jim líp utíkala s tátou práce na zahradě, tak chce od Chrisonu Fade Out. Tak jdem na to.

0: Lotbound a kapela Hammerfall. Napsal mi Tomáš na Facebooku Rock Rádia, že by chtěl slyšet něco od Hammerfall, a kdyby se povedlo právě Lotbound, tak by byl strašně šťastný. Tak to se povedlo. Každopádně, co se povede teď, že buď můžete psát na Facebooku Rock Rádia do zpráv stále o nějaký ty songy na vaše přání, a právě teď taky mávám kouzelným prutem, uvolňuju naší kouzelnou linku 725844424 sem ke mně do studia, takže jdu zvedat telefon ještě jednou. Číslo sem ke mně do studia je 725844424 a zvedám právě teď.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Kutné Hoře Šipší za 5 590 000 korun, rodinný dům ve Vodochodech na Praze Východ za 7 270 000, chata v Ústí nad Labem Mojžíři za 550 000, byt 1+1 v Ústí nad Labem na Severní terase za 2 790 000 a garáž v Hostomicích u Teplic za 149 200 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Attention!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Na telefonu v roku na přání by měl být Milan z Prachatic. Milane, slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Výborně, tak já jsem tady vybral, tady ty jsi vybral Ozzy Osbourne na Crazy Train. Řekni mi, pro koho to bude a co děláš takhle v sobotu podvečer?
2: Hledám 4 dny svýho psa, německýho ovčáka, Fenku, zaběhla se nevím kam.
1: Jenom já tě poprosím, prosím tě od rádia, jak já přijdu o uši a posluchači evidentně taky, protože nám to strašně vazbí, jo? Já to vždycky opakuju, prosím, choďte
2: já
1: od těch rádí.
2: Já jsem
1: jo, super, děkuji, jsi úžasný. Jo, takže hledáš psa, tak já ti přeju v tom hledání, abys ho brzo našel, jo?
2: No, kdyby.
1: Jasný. A máš někomu speciálnímu, komu bys to chtěl věnovat? Takhle ještě třeba.
2: Chtěl bych to věnovat mojí ženě určitě, Jarušce, a klukům, který nějak pátrají tady z okolí. Když to slyší, kdyby to slyšeli, tak ať zavolají buď policajty, mají tam telefonní číslo na mě, tak kdyby viděli psa, tak ať cinknou.
1: Jasně, já ti budu držet palce pěsti a budu se těšit zase někdy tady na Rock Radio, jo? Pouštím Crazy Train od Ozzyho. Měj se, čau.

ACDC v sobotním roku na přání Short in the Dark napsal mi Ivo, taky David, jestli něco o ACDC. Sice Ivo tady chtěl něco staršího s Bonem Scottem, ale bohužel David byl rychlejší, tak jsme tady vybrali Short in the Dark. Já věřím, že to všichni, kdo chtěli ACDC, uspokojilo. Teď zase uspokojíme Čmeldu, Šipku a Kačku, protože Čmelda za celou tuhle tu partu napsal, že by pro dobrou náladu chtěl nechat zahrát od Metallica Whiskey in the Jar a taky jako odměnu za celodenní makačku na zahradě. Tak jdem na to.

Rob Kík Murphys nám tady na Rock Rádiu ukončili dnešní sobotní rok na přání. Omlouvám se všem, na který se nedostalo. Mimochodem Rob Kík Murphys zařídila Veronika, která se moc těší na jejich srpnový koncert tady v Praze. A rozhodně je prej, na co se těšit. Tak se to vychutnáme třeba i společně, možná se tam taky objevím. Každopádně, co si teď společně vychutnáme, je samozřejmě rokový referendum. 58% od vás dostalo třetí studiový album kapely Faith No More, The Real Thing, který vyšlo 20. června roku 1989 a nahrávalo se od prosince až do konce února ve studiu především v Kalifornii a proto tam je ta kalifornská dravost, energie nabitá sluncem. Celkem 9 songů v bonusových verzích, dokonce až 12 nám Faith No More na třetí desce nabídli. No a kritika tohle album přijala velmi kladně. Vidím tady 5-bodový hodnocení, 5-hvězdičkový hodnocení, dokonce 10 z 10 a dalších. Spousta magazínů renovovaných o tom napsala jako o nové vlně, protože propojení toho rapu s tím metalem, co vlastně Faith No More přinesli, de facto můžeme to takhle říct, tak bylo něco, abych tak řekl, zvláštního na tu dobu a něco úplně novýho, nepoznanýho. Takový to vlastně, když to řeknu takhle, tak to třetí album je Faith No More zásadní a průlomový, nebojím se to takhle říct. Vy jste si ho vyhlasovali, my si ho jdeme vychutnat, vy zase budete moct hlasovat o nějaký jedno ze tří alb pro příští týden, už se těšte na webu rokovýradio.cz. No a já, Martin Fejfar, se s vámi pro dnešek loučím, mějte se, opatrujte se, budu se těšit zase za 14 dní tady na Rock Rádiu v rámci rokovýho víkendu.

Strašná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

čekáme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Dexter's Bridge. Let's go.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby si ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
1: Rock Radio. Konec legrace. Paskám.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
3: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
2: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.